Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem s větrem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

profil, někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. A jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

a sme pod, tesne pod vrcholom vynoveného rebríčka vykopávok Rádia Slobodný vysielač. Čaká na nás ďalšia historická chvíľa, ale pred ňou aj rekapitulácia toho, čo máme aktuálne v ponuke. A už je jasné, že teda striebornou je Mirka Brezovská s pesničkou Tak sa to stáva, bronzové copánky Jany Kratochvíľovej, štvorkou opäť Žal se odkládá Jirku Korna po dvoch kolách, respektíve po troch týždňoch. Peťkou To se nikdo nedoví Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku, šestkou Spálená láska skupiny Tublatanka, sedmičku úspešne obhájili Hajdianku a Když se načančám, osmičkou sa stáva Melania Oláriová v nahrávke Nič krajšieho nepoznám, deviatkou Rudolf Hrušínský a Šel sem svietem, desiatý je Karel Gott so skladbou Zůstanu svůj, jedenáctkou Má dívka N Pavla Bobka, dvanáctkou Léto jak má být Karla Zicha, trináctkou Korzo chlapčenských myšlienok Mariky Gombitovej, štrnáctkou Trojský kůň skupiny Bezinky, Milan Černohous a Zač by ten svět stál, to je 15, 16 Robo Grigorov s baladou Daruj mi jednu noc, Málo mám Lenky Filipovej, to je 17, 18 Rock'n'Roller skupiny Katapult, Hviezdička od Zlatobráncov a Ingrid Bauerovej, to je 19 a 20 Príbeh Julie Hečkovej. Novinkou číslo 1 dnes titul Vejdem Michala Davida. Hey.

v novinke číslo 4 výrazne spomalíme. Titulná pieseň albumu Vaša patejdla a naša novinka číslo 4 má názov Spovedaj ma zo spomienok.

No a novinka číslo 5 v podobnom duchu hladená skládanka znela v podaní bratov Jana a Františka Nedviedovcov.

a noční můra síly. Když krade zbytky síly, ty mývá schované pro noci zklamané. A noční můra síly, vracím se do chvíli.